0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Sydneyho Youngblooda Sit and Wait. 9. IMT Smile Čo ak. 8. Dalibor Janda Snad sem si jí měl všímat víc. 7. Postup do výročnej hitparády Zuzana Smatanová Mama mala pravdu. 6. Kenny Rogers Lucille. 5. Peter Nať Až sa znova narodím. A 4. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Ricky Poveri Sejla Sola Keamo. 3. Marika Gombitová a Miroslav Žbírka Tajnosľubná a na dvojke je Afrik Simon Hafanána. Jednotka stále patrí Eve Kostoláňovej. Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

0: Cesnak je jednou z potravín, ktorá má miesto v tradičnej i modernej kuchyni. Aj preto čoraz viac návštevníkov zo západného Slovenska každoročne navštevuje Festival Cesnaku. Uskutočnil sa aj počas víkendu v moravskej historickej obci Buchlovice. Do areálu tamojšieho zámku prišli nielen pestovatelia a spracovatelia cesnaku, ale aj milovníci gastronómie. Návštevník sa mohol dozvedieť aj o tom, že sa dá využiť aj v netradičných kombináciách, napríklad ochutnať cesnakové mlieko, čokoládu, tortilu či nátierku. O festivale cesnaku v obci Buchlovice na Morave povedal Martinovi Jurčovi viac organizátor František Hrňa. Napríklad aj o tom, ako je možné, že ho vyhľadávajú najmä Slováci.
1: Jezdíme pravidelne na Myjavu, kde se prezentujeme, aby sme lidi zvali k nám, protože je to jenom přes kopec, co si řekneme. My sme takoví, se k tomu hrdě hlásíme, že sme moravští Slováci, jak říkají etnografové, což je pravda. A máme k sobě blízko, takže my jsme rádi, že sem jezdí a děláme proto. Zrovna právě teď odcházela paní, která sem pravidelně jezdí už asi 15 let. Jezdí se sájezdama ze Slovenska a jsme rádi, že jsou tady.
2: Významnou časťou festivalu je kultúrny program na viacerých pódiách a ochutnávky cesnakových jedál. Túto časť chcú organizátori do budúcna ešte rozšíriť.
1: Aby ti lidé si užili jako srandy, když je tady plivání česneku, soutěž o nejlepší česnekový věnec a takové trošičku lehké disciplíny, tak se snažíme i seriózně těm lidem radit. To se nám, si myslím, daří podle toho, jaké množství těch vystavovatelů a prodejců česneku máme tady.
2: Do jisté míry je nepriamým významem tohto festivalu cesnaku v Buchlovicích a inspirácia pre pestovateľov. A tak sa cesnak pomaly vracia do moravských, ale i slovenských záhrad i na polia.
1: Důležité lokality, jaké je Dolní Němčí, Nivnice, Uherský Brod, Česneková obec Bánov, takže tyto lokality jsou trošku upozaděné a my jsme se snažili na to upozornit, protože ten česnek tady má svůj domov, daří se mu tady dobře.
2: Významnou osobnosťou, která na festivale cesnaku radila spotřebitelům, je aj šľachtiteľ Jan Kozák, ktorý nám povedal aj o aktuálnych problémoch a najčastejších otázkach.
3: Tam už je léta problém s vlnovníkem česnekovým. To je rostoč, ktorý spôsobuje tzv. Vyšeptávání stroučku. No, zůstanává šupka, zkrátka. Jedna v současné době z nespolehlivějších metod je skladovat ho společně ze sušenou levandulí.
2: Jan Kozák je šľachtiteľom niekoľkých desiatok odrôd cesnaku, no stále treba v šľachtení postupovať a to aj z dôvodu klimatických zmien.
3: Šlechtění musíme nutně zaměřit na to, aby nám to snášelo tady ty vysoké teploty. Jsme na to měli i projekt ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby právě na genotypy česneku, který by teda snášeli ty vysoké teploty a sucho.
2: No a v poradniach sa spotrebitelia najčastejšie pýtali, ktorý cesnak si vyberať.
3: Asi nejžádanější česnek je odrůda Bětín. Je to hlavně z toho důvodu, že je to jediná odrůda v Evropě, která nevadí žlučníkářům. A přitom je velmi ostrá. Jo? Čili žlučníkářům nevadí česneková silice, ale je to něco jiného, co nikdo sice neví, ale u toho Bětinu to zkrátka funguje. Samozřejmě zákazník preferuje český česnek. Problém je ale v tom, že česnek vedle medu a vína je nejčastější komodita, kde se falšuje země původu.
0: A aj preto je dôležité poznať svojho producenta. Nejde len o cesnak, ale aj o med či víno. Za svojimi pestovateľmi chodí každý rok do Buchlovíc čoraz viac návštevníkov zo Slovenska. Škoda len, že sa týmto modelom nenechali viac inšpirovať pestovatelia na západnom Slovensku. Projekt Slovenský cesnak totiž po niektorých rokoch odišiel do stratena.